0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 13. července. Papež Lev XIV. Pokračuje ve svém letním pobytu v Castel Gandolfu. V sobotu poobědval v zahradách Borga Laudato Si s potřebnými lidmi, o které pečuje římská charita, a v neděli z brány tamní papežské rezidence vedl modlitbu Anděl Páně. Přinášíme vám jeho promluvu a v druhé části pořadu uslyšíte druhé pokračování cyklu Malá škola liturgie. Příjemný poslech.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica.
0: Drazí bratři a sestry, přeji vám pěknou neděli.
1: Oggi nella liturgia l'evangelista Matteo ci
0: presenta. V dnešní liturgii nám evangelista Matouš nabízí podobenství o rozsévači, které popisuje štědrost a důvěru, s níž Bůh zasévá své slovo do našeho srdce a svou moc do nás. Sám Ježíš, slovo, které se stalo člověkem, jenž dal svůj život za naši spásu, je zrnem, které Bůh nepřestává rozsévat ve světě, aby svou smrtí přineslo hojnou úrodu. Je pravda, že občas v nás narazí na tvrdou a necitlivou půdu, anebo jindy zase na nepropustnou, jako je udusaná hlína na cestách, skalnatá půda či trnité křoví. Jsou ale i okamžiky, kdy najde zemi plodnou a ochotnou přijímat. A tehdy se začnou dít zázraky lásky, schopné proměnit všechno ostatní, jak jsme to určitě už sami zažili. Proto Otec nepřestává rozsévat, jelikož ví, že moc jeho lásky je silnější než naše slabost.
1: San Giovanni Crisostomo, riferendosi.
0: Když svatý Jan Zlatoustý mluví o sedbě Božího slova, prohlašuje: jaký smysl má rozsévat do trní, na skalnatou půdu, na cestu? V případě obyčejných zrn a hlíny by to smysl nedávalo, ale v případě duší a učení je to velice chválihodné. V Božích rukou je možné, aby se skalnaté místo proměnilo a stalo úrodnou půdou, aby cesta už nebyla udusaná a vydaná na pospas všem kolem jdoucím, ale byla tučnou hlínou, aby trní zmizelo a aby se zrna mohla těšit na prostému bezpečí. Boží štědrost vůči nám není naivní, nýbrž moudrá. Dovede v nás objevit možné dobro, kterého si sami ani nejsme vědomi. Proto Pán, který dobře zná terén našeho srdce, lépe než my sami, v nás nepřestává věřit. Věřit v to, čím jsme a čím se můžeme stát, den za dnem, jestliže se mu s vírou odevzdáme. Právě takto ze štědrosti a z důvěry, s níž je zrno rozséváno, a z pokory a z otevřenosti, s níž je přijímáno, rostou a šíří se v nás plody Ducha Svatého, kterými jsou, jak učí svatý Pavel, láska, radost, pokoj, velkodušnost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. Jak velmi náš svět potřebuje tyto plody, jak velmi potřebuje být jimi naplněn a proměněn. Věnujme tedy zvláště v těchto prázdninových dnech své úsilí tomu, abychom vytvořili prostor pro naslouchání, četbu a rozjímání Božího slova. Pěstujme spolu s odpočinkem a dobrou zábavou také důležité okamžiky ticha a modlitby. Vrátíme se pak k našim běžným povinnostem obnovení na těle i na duchu, připravení hlásat radostnou zvěst Evangelia a budeme stále schopnější spolupracovat na růstu Božího království. Ať nám v tom pomáhá Panna Maria, královna apoštolů a hvězda evangelizace.
1: Stella dell'evangelizzazione.
0: To byla promluva papeže Lva 14. před modlitbou Anděl Páně v neděli 12. července. O první neděli svého letního pobytu v Castel Gandolfu papež Lev znovu obrátil pozornost mnoha oblastem světa zmítaným válečnými konflikty.
1: tornano purtroppo a soffiare.
0: Bohužel opět vanou větry války na Blízkém východě, na Ukrajině a v mnoha dalších částech světa. Rozsévají násilí, hrůzu a smrt a znovu postihují mnoho nevinných lidí. Nedovolme, aby tyto větry uhasily plamínek naděje a míru, jakkoliv se zdá být útlý a chvějivý. Znovu chci vyjádřit přání, aby se vytrvale kráčelo cestou dialogu, setkání a diplomacie. Jedinou cestou, která může vést ke spravedlivému a trvalému míru, v němž budou národy žít usmířeny, zachovávat vzájemnou bezpečnost a respektovat důstojnost každého člověka.

Jako věřící lidé jistě chodíme v neděli nebo i během týdne na mši. Přicházíme do kostela, děláme určitá gesta, pronášíme určitá slova. Ale položili jsme si někdy otázku, co znamenají, proč je děláme. Chtěli bychom vás pozvat k zamyšlení nad některými místy, kterými možná procházíme příliš rychle, a gesty, která možná děláme bezmyšlenkovitě. Svět to ještě neví, ale všichni jsou pozváni k Beránkově svatební hostině. Říká papež František ve svém apoštolském listu Desiderio Desideravi v pasáži navazující na 19. kapitolu knihy Zjevení. Mnohem dříve, než jsme odpověděli na jeho pozvání, Kristus po nás toužil. Možná si to ani neuvědomujeme, ale pokaždé, když jdeme na mši, prvotním důvodem je, že nás přitáhla jeho touha po nás. Jak rozvíjet schopnost prožívat plně liturgický obřad? Jak i nadále žasnout nad tím, co se v obřadu před našima očima odehrává? Eucharistická slavnost je ve své podstatě činnost. Vydáváme se na místo, kterému říkáme kostel. V běžném jazyce nazýváme kostelem místo, kde slavíme a uchováváme Eucharistii. V mnoha jazycích se však užívá pro kostel stejné slovo jako pro církev, což zdůrazňuje, že jsme v první řadě společenstvím, lidem shromážděným v jednotě Otce, Syna a Ducha Svatého. Právě společenství letnic může lámat chléb v jistotě, že Pán je živý, vstal z mrtvých, je přítomný se svým slovem, svými gesty, obětí svého těla a své krve. Od toho okamžiku se obřad stává výsadním, i když nikoli jediným místem setkání s ním. Při slavení Eucharistie prožíváme totéž, co se přihodilo dvěma učedníkům putujícím do Emaus. Zjišťujeme, že nejsme pány domů, kteří vystrojili večeři. Naopak stáváme se hosty, kteří jsou pozváni, vyvoleni, milováni, očekáváni a přijímáni v první řadě tím, který nám vykládá písmo a pro nás láme chléb, jenž je jeho vlastním životem. Když tedy v neděli slavíme Eucharistii, nejde především o splnění sváteční povinnosti, přikázaného předpisu. Je to něco zcela jiného. Odpověď na slavnostní pozvání k účasti na plném a definitivním životě. A toto pozvání přichází skrze toho, který jediný je pánem, který je jedinou branou, která nás činí hodnými účasti na této hostině. Portál kostela symbolicky vyjadřuje právě tuto skutečnost. Vstupní brána je obrazem Krista, který v Janově evangeliu říká: já jsem dveře, kdo vejde skrze mě, bude zachráněn. Když procházíme branou, vyjadřujeme své rozhodnutí následovat Ježíše, který je dobrý pastýř, a nechat se jim vést. Směřovat k bráně znamená kráčet ke Kristu. Monumentální umělecky stvárněné portály nejsou pouze architekturou, kterou můžeme obdivovat, ale představují úvod do tajemství, které se chystáme slavit. Projít portálem kostela znamená především projít skrze toho, který nám přislíbil, že budeme jednou s ním přebývat na svěžích pastvinách věčného života. A právě proto jsou věřící při některých liturgických obřadech, jako je křest, svatba nebo pohřeb, vítáni právě u dveří kostela. Brána je místem přechodu z jedné reality do druhé a zároveň nabývá významu předělu, prahu, hranice.
Portál, kterým procházíme, je tedy znamením, které označuje přechod z profánního světa do posvátného, z vnějšího světa, odkud přicházím, do světa vnitřního, kam směřuji. Je to ponoření se do nové skutečnosti, kterou je skutečnost Boha, skutečnost vztahu s Otcem, která nám umožňuje, abychom se do každodenní reality vrátili proměnění, naplnění Bohem, abychom přinášeli Boha do všedních dnů. Jak připomíná Romano Guardini, portál stojí mezi vnějškem a vnitřkem, mezi tím, co patří světu, a tím, co je zasvěceno Bohu. Když jím člověk prochází, portál mu praví: zanech venku to, co dovnitř nepatří. Myšlenky, touhy, starosti, zvědavost a lehkomyslnost. Všechno, co není zasvěceno, zanech venku. Očisti se, vstupuješ do svatyně.

Neměli bychom tedy bránou kostela procházet ve spěchu. Měli bychom skrze ní procházet pomalu a otevřít své srdce, aby vnímalo to, co mu brána říká. Možná bychom se měli dokonce nejprve na okamžik zastavit v usebrání.

Zastavit se je vnitřní postoj, který prohlubuje pozornost, očekávání a radost ze setkání. Zastavit se znamená připravit srdce pro naslouchání, které zahání spěch, pro ticho, které zahání neklid. Zastavme se tedy a pohlédněme na toto znamení. Od vstupu se otevírá cesta k novému vztahu s Otcem, který přijímá každého syna. S Otcem, který na nás čeká, aby nás pozval ke svému stolu. Slyšeli jste druhý díl cyklu Malá škola liturgie. Ve formě podcastu ho můžete najít také na našich internetových stránkách. Od mikrofonu se loučí Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 13. července. Papež Lev XIV. Pokračuje ve svém letním pobytu v Castel Gandolfu. V sobotu poobědval v zahradách Borga Laudato Si s potřebnými lidmi, o které pečuje římská charita, a v neděli z brány tamní papežské rezidence vedl modlitbu Anděl Páně. Přinášíme vám jeho promluvu a v druhé části pořadu uslyšíte druhé pokračování cyklu Malá škola liturgie. Příjemný poslech.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica.
0: Drazí bratři a sestry, přeji vám pěknou neděli.
1: Oggi nella liturgia l'evangelista Matteo ci
0: presenta. Dnešní liturgii nám evangelista Matouš nabízí podobenství o rozsévači, které popisuje štědrost a důvěru, s níž Bůh zasévá své slovo do našeho srdce a svou moc do nás. Sám Ježíš, slovo, které se stalo člověkem, jenž dal svůj život za naši spásu, je zrnem, které Bůh nepřestává rozsévat ve světě, aby svou smrtí přineslo hojnou úrodu. Je pravda, že občas v nás narazí na tvrdou a necitlivou půdu, anebo jindy zase na nepropustnou, jako je udusaná hlína na cestách, skalnatá půda či trnité křoví. Jsou ale i okamžiky, kdy najde zemi plodnou a ochotnou přijímat. A tehdy se začnou dít zázraky lásky, schopné proměnit všechno ostatní, jak jsme to určitě už sami zažili. Proto Otec nepřestává rozsévat, jelikož ví, že moc jeho lásky je silnější než naše slabost.
1: San Giovanni Crisostomo, riferendosi.
0: Když svatý Jan Zlatoustý mluví o sedbě Božího slova, prohlašuje: jaký smysl má rozsévat do trní, na skalnatou půdu, na cestu? V případě obyčejných zrn a hlíny by to smysl nedávalo, ale v případě duší a učení je to velice chválihodné. V Božích rukou je možné, aby se skalnaté místo proměnilo a stalo úrodnou půdou, aby cesta už nebyla udusaná a vydaná na pospas všem kolemjdoucím, ale byla tučnou hlínou, aby trní zmizelo a aby se zrna mohla těšit na prostému bezpečí. Boží štědrost vůči nám není naivní, nýbrž moudrá. Dovede v nás objevit možné dobro, kterého si sami ani nejsme vědomi. Proto Pán, který dobře zná terén našeho srdce, lépe než my sami, v nás nepřestává věřit. Věřit v to, čím jsme a čím se můžeme stát, den za dnem, jestliže se mu s vírou odevzdáme. Právě takto ze štědrosti a z důvěry, s níž je zrno rozséváno, a z pokory a z otevřenosti, s níž je přijímáno, rostou a šíří se v nás plody Ducha Svatého, kterými jsou, jak učí svatý Pavel, láska, radost, pokoj, velkodušnost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. Jak velmi náš svět potřebuje tyto plody, jak velmi potřebuje být jimi naplněn a proměněn. Věnujme tedy zvláště v těchto prázdninových dnech své úsilí tomu, abychom vytvořili prostor pro naslouchání, četbu a rozjímání Božího slova. Pěstujme spolu s odpočinkem a dobrou zábavou také důležité okamžiky ticha a modlitby. Vrátíme se pak k našim běžným povinnostem obnovení na těle i na duchu, připravení hlásat radostnou zvěst Evangelia a budeme stále schopnější spolupracovat na růstu Božího království. Ať nám v tom pomáhá Panna Maria, královna apoštolů a hvězda evangelizace.
1: Estella dell'evangelizzazione.
0: To byla promluva papeže Lva 14. před modlitbou Anděl Páně v neděli 12. července. O první neděli svého letního pobytu v Castel Gandolfu papež Lev znovu obrátil pozornost mnoha oblastem světa zmítaným válečnými konflikty.
1: tornano purtroppo a soffiare.
0: Bohužel opět vanou větry války na Blízkém východě, na Ukrajině a v mnoha dalších částech světa. Rozsévají násilí, hrůzu a smrt a znovu postihují mnoho nevinných lidí. Nedovolme, aby tyto větry uhasily plamínek naděje a míru, jakkoliv se zdá být útlý a chvějivý. Znovu chci vyjádřit přání, aby se vytrvale kráčelo cestou dialogu, setkání a diplomacie. Jedinou cestou, která může vést ke spravedlivému a trvalému míru, v němž budou národy žít usmířeny, zachovávat vzájemnou bezpečnost a respektovat důstojnost každého člověka.

Jako věřící lidé jistě chodíme v neděli nebo i během týdne na mši. Přicházíme do kostela, děláme určitá gesta, pronášíme určitá slova. Ale položili jsme si někdy otázku, co znamenají, proč je děláme. Chtěli bychom vás pozvat k zamyšlení nad některými místy, kterými možná procházíme příliš rychle, a gesty, která možná děláme bezmyšlenkovitě. Svět to ještě neví, ale všichni jsou pozváni k Beránkově svatební hostině. Říká papež František ve svém apoštolském listu Desiderio Desideravi v pasáži navazující na 19. kapitolu knihy Zjevení. Mnohem dříve, než jsme odpověděli na jeho pozvání, Kristus po nás toužil. Možná si to ani neuvědomujeme, ale pokaždé, když jdeme na mši, prvotním důvodem je, že nás přitáhla jeho touha po nás. Jak rozvíjet schopnost prožívat plně liturgický obřad? Jak i nadále žasnout nad tím, co se v obřadu před našima očima odehrává? Eucharistická slavnost je ve své podstatě činnost. Vydáváme se na místo, kterému říkáme kostel. V běžném jazyce nazýváme kostelem místo, kde slavíme a uchováváme Eucharistii. V mnoha jazycích se však užívá pro kostel stejné slovo jako pro církev, což zdůrazňuje, že jsme v první řadě společenstvím, lidem shromážděným v jednotě Otce, Syna a Ducha Svatého. Právě společenství letnic může lámat chléb v jistotě, že Pán je živý, vstal z mrtvých, je přítomný se svým slovem, svými gesty, obětí svého těla a své krve. Od toho okamžiku se obřad stává výsadním, i když nikoli jediným místem setkání s ním. Při slavení Eucharistie prožíváme totéž, co se přihodilo dvěma učedníkům putujícím do Emaus. Zjišťujeme, že nejsme pány domů, kteří vystrojili večeři. Naopak stáváme se hosty, kteří jsou pozváni, vyvoleni, milováni, očekáváni a přijímáni v první řadě tím, který nám vykládá písmo a pro nás láme chléb, jenž je jeho vlastním životem. Když tedy v neděli slavíme Eucharistii, nejde především o splnění sváteční povinnosti, přikázaného předpisu. Je to něco zcela jiného. Odpověď na slavnostní pozvání k účasti na plném a definitivním životě. A toto pozvání přichází skrze toho, který jediný je pánem, který je jedinou branou, která nás činí hodnými účasti na této hostině. Portál kostela symbolicky vyjadřuje právě tuto skutečnost. Vstupní brána je obrazem Krista, který v Janově evangeliu říká: já jsem dveře, kdo vejde skrze mě, bude zachráněn. Když procházíme branou, vyjadřujeme své rozhodnutí následovat Ježíše, který je dobrý pastýř, a nechat se jim vést. Směřovat k bráně znamená kráčet ke Kristu. Monumentální umělecky stvárněné portály nejsou pouze architekturou, kterou můžeme obdivovat, ale představují úvod do tajemství, které se chystáme slavit. Projít portálem kostela znamená především projít skrze toho, který nám přislíbil, že budeme jednou s ním přebývat na svěžích pastvinách věčného života. A právě proto jsou věřící při některých liturgických obřadech, jako je křest, svatba nebo pohřeb, vítáni právě u dveří kostela. Brána je místem přechodu z jedné reality do druhé a zároveň nabývá významu předělu, prahu, hranice.
Portál, kterým procházíme, je tedy znamením, které označuje přechod z profánního světa do posvátného, z vnějšího světa, odkud přicházím, do světa vnitřního, kam směřuji. Je to ponoření se do nové skutečnosti, kterou je skutečnost Boha, skutečnost vztahu s Otcem, která nám umožňuje, abychom se do každodenní reality vrátili proměnění, naplnění Bohem, abychom přinášeli Boha do všedních dnů. Jak připomíná Romano Guardini, portál stojí mezi vnějškem a vnitřkem, mezi tím, co patří světu, a tím, co je zasvěceno Bohu. Když jím člověk prochází, portál mu praví: zanech venku to, co dovnitř nepatří. Myšlenky, touhy, starosti, zvědavost a lehkomyslnost. Všechno, co není zasvěceno, zanech venku. Očisti se, vstupuješ do svatyně.

Neměli bychom tedy bránou kostela procházet ve spěchu. Měli bychom skrze ní procházet pomalu a otevřít své srdce, aby vnímalo to, co mu brána říká. Možná bychom se měli dokonce nejprve na okamžik zastavit v usebrání.

Zastavit se je vnitřní postoj, který prohlubuje pozornost, očekávání a radost ze setkání. Zastavit se znamená připravit srdce pro naslouchání, které zahání spěch, pro ticho, které zahání neklid. Zastavme se tedy a pohlédněme na toto znamení. Od vstupu se otevírá cesta k novému vztahu s Otcem, který přijímá každého syna. S Otcem, který na nás čeká, aby nás pozval ke svému stolu. Slyšeli jste druhý díl cyklu Malá škola liturgie. Ve formě podcastu ho můžete najít také na našich internetových stránkách. Od mikrofonu se loučí Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.